0: Banici a Žakarovčane, pán Felwalter prikazujú banický majales ukončiť.
1: Vesidáku!
2: Vesidáku!
0: Ráno o 6:00 še bude farac.
2: Skoro, to čo?
3: Baníci, zdar Boh!
1: Zdar Boh!
3: Muzikanti, ešte jednu!

0: Margit, sluchaj tu. Ta ty mi nehvar, že ty na svadzbu ľem jednu sortu palenky kúpila.
1: No, tajši, to by nebolo, že by u Čučuša na svadzbe len jedna sorta palenky bola.
0: Však ja nehvarím, ale daj pokoštovať si druhu. Však si nečula Borišu, jak varila, že še chlopi odhražali, že plána palenka. Ta co, ozdaj plánu na svadzbe na stôl položíš?
1: Ženy, ta naj vás pobije. Však vy mi až do koreňa vyžrece. No ale, co še budem haňbiť, stumáce i to tú druhu koštujce.
2: Zuzko, a my kým pokoštujeme to tú palenočku a pokúkame, co sme pokúpili, ta nám zašpievaj. Ty tak šumne znáš, však ty aj tak nemôžeš koštovať, bo si hrubá.
3: Nie.

má zelenou, tak troubím, spěchám kam si, nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

0: Ženy, ta nezašpieváme i mojoho nebohoho otca piešničku. Margit, ta však i tvoj máčo sebe ju rád zašpieval, kým ho v báni nezavalilo.
1: Vera, pravdu máš, Juhan. Zuzko, ta začni.